0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vždycky víme, co se děje, s námi máte přehled. Připomínáme, že do 14. června pokračuje Dvořákova Olomouc. Festival letos nabízí klasiku, jazz i balkánské rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jirka Korn. Kompletní program festivalu najdeme na dvořákovaolomouc.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Úžasné divadlo fyziky zavítá už 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu a pokud bude příští pátek hezké počasí, nezapomeňte si přibalit i piknikovou deku. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tu lávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci.
1: Sport.
2: Jak víme, česká fotbalová reprezentace bude hrát po 20 letech na mistrovství světa a fotbalová asociace zveřejnila na svém webu předběžný seznam 54 hráčů, ze kterých bude vytvořena konečná nominace na turnaj. Jak píše Report.cz, v širší nominaci je i 5 fotbalistů olomoucké Sigmy. Brankář Jan Koutný, obránce Matěj Hadaš, záložník Michal Beran a útočníci Jan Kliment a Václav Sejk. Národní tým se sejde k závěrečné přípravě na mistrovství světa ve čtvrtek 28. května.
0: Víc muziky, víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Vždycky víme, co se děje, s námi máte přehled. Připomínáme, že do 14. června pokračuje Dvořákova Olomouc. Festival letos nabízí klasiku, jazz i balkánské rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jirka Korn. Kompletní program festivalu najdeme na dvořákovaolomouc.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Úžasné divadlo fyziky zavítá už 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu a pokud bude příští pátek hezké počasí, nezapomeňte si přibalit i piknikovou deku. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tulávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci.
2: Sport.
3: Jak víme, česká fotbalová reprezentace bude hrát po 20 letech na mistrovství světa a fotbalová asociace zveřejnila na svém webu předběžný seznam 54 hráčů, ze kterých bude vytvořena konečná nominace na turnaj. Jak píše Report.cz, v širší nominaci je i 5 fotbalistů olomoucké Sigmy. Brankář Jan Koutný, obránce Matěj Hadaš, záložník Michal Beran a útočníci Jan Kliment a Václav Sejk. Národní tým se sejde k závěrečné přípravě na mistrovství světa ve čtvrtek 28. května.
2: Víc muziky, víc energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V klidu se posaďte a nalaďte se na filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech. Průvodce nám udělá Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Kromě úspěšného filmového dua Ďábel nosí Pradu 2 a Michaela můžete tento týden nově vidět trojici filmů. Tedy nově. V tomto případě nově na velkém plátně. Protože v remasterované verzi ke svému 40. výročí přichází naprostá filmová legenda – Top Gun. Film bude samozřejmě digitální a v některých kinech i ve formátech, které v roce 1986 ani neexistovaly.
3: Chci jen sloužit své vlasti a být nejlepším pilotem armády.
4: Nedráždi mě, Mavericku, jsi nedisciplinovaný pilot.
2: Zajímavostí je, že Tom Cruise měl v době natáčení 23 let a šušká se, že ještě jeden díl Top Gunu se chystá vyprodukovat.
4: Možná jsi dobrý. Nejradši bych tě naplácal zadek, ale nemůžu, mám tu jiný problém. Musím někoho z týhle jednotky vyslat na Miramar.
2: Tak to teď berte jako přípravu a rekapitulaci.
5: Kikiriki!
6: Čau, štístko.
7: Jak je?
6: Víš, že jedeme na dovču?
2: Tenhle animák bude zajímat nejen maturanty. Pro děti to bude dobrodružný příběh o zvířatech, pro dospělé společenské zrcadlo. V roce 1945 George Orwell vydal svůj velký román Farma zvířat. A vy máte nyní možnost jej zhlédnout v podobě, která bude dostatečně hravá, ale zároveň nově převyprávěná společenská výpověď.
8: Snad to tam bude dobrý.
2: V poslední době se v kinech objevují hojně koncertní filmy. Má to své opodstatnění. Podstatou koncertu je zvuk. Aby vám z něj šel mráz po zádech, musíte být přímo na místě nebo někde, kde se zvuk věrohodně reprodukuje. A na to jsou perfektní kinosály, ve kterých se tento týden rozeznívají Iron Maiden, Burning Ambition.
9: Any long career is gonna have ups and downs, and you just kind of ride with it.
10: Had this vision. If you interfered with that vision, you are not going to stay with this band.
2: Ve filmu uslyšíte mnoho klíčových skladeb a také se dozvíte něco z autentických vyprávění.
11: It was always about the band. Just with you through thick and thin.
1: Remasterovaný Top Gun 1 z roku 86, animák Farma zvířat nebo koncertní film o Iron Maiden jsou filmové novinky 20. týdne tohoto roku a vše pro nás zajistil Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky Lukáši a přeji příjemné jarní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
12: Radio Metropole.

0: den.
1: Berani, máte tolik plánů, že nevíte, kam dřív skočit? Býci, vy nedělejte nic náročného. Blíženci, o potěšení ze života se postarají vaši potomci. Raci, jisté věci dáte do pořádku. Lvi, užívejte si dál jarní restart. Pany, není nutno stresovat, zachovejte klid. Váhy, vy se vyhýbejte rizikovým sportům. Štíři, dopřejte si nějaký ten společný čas s rodinou. Střelci, pokud jste zamilovaní, všechno bude zalité sluncem, i když prší. Kozorozi, umíte se bavit, takže na splíny není čas. Vodnáři, držte se při zemi a zbytečně neriskujte. A co mi ryby, naše vtípky prý budou někdy ostřejší než žraločí zub.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop.

www.radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. Víc muziky.

0: město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
4: Břest se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břest se slaví 750 let.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V klidu se posaďte a nalaďte se na filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech. Průvodce nám udělá Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Kromě úspěšného filmového dua Ďábel nosí Pradu 2 a Michaela můžete tento týden nově vidět trojici filmů. Tedy nově. V tomto případě nově na velkém plátně. Protože v remasterované verzi ke svému 40. výročí přichází naprostá filmová legenda. Top Gun. Film bude samozřejmě digitální a v některých kinech i ve formátech, které v roce 1986 ani neexistovaly.
3: Chci jen sloužit své vlasti a být nejlepším pilotem armády.
4: Nedráždi mě, Mavericku, jsi nedisciplinovaný pilot.
2: Zajímavostí je, že Tom Cruise měl v době natáčení 23 let a šušká se, že ještě jeden díl Top Gunu se chystá vyprodukovat.
4: Možná jsi dobrý. Nejradši bych tě naplácal zadek, ale nemůžu, mám tu jiný problém. Musím někoho z týhle jednotky vyslat na Miramar.
2: Tak to teď berte jako přípravu a rekapitulaci.
5: Kikiriki!
6: Čau, štístko.
7: Jak je?
6: Víš, že jedeme na dovču?
2: Tenhle animák bude zajímat nejen maturanty. Pro děti to bude dobrodružný příběh o zvířatech, pro dospělé společenské zrcadlo. V roce 1945 George Orwell vydal svůj velký román Farma zvířat. A vy máte nyní možnost jej zhlédnout v podobě, která bude dostatečně hravá, ale zároveň nově převyprávěná společenská výpověď.
8: Snad to tam bude dobrý.
2: V poslední době se v kinech objevují hojně koncertní filmy. Má to své opodstatnění. Podstatou koncertu je zvuk. Aby vám z něj šel mráz po zádech, musíte být přímo na místě nebo někde, kde se zvuk věrohodně reprodukuje. A na to jsou perfektní kinosály, ve kterých se tento týden rozeznívají Iron Maiden, Burning Ambition.
9: Any long career is gonna have ups and downs, and you just kind of ride with it.
10: Had this vision. If you interfered with that vision, you are not going to stay with this band.
2: Ve filmu uslyšíte mnoho klíčových skladeb a také se dozvíte něco z autentických vyprávění.
11: It was always about the band.
12: Just with you through thick and thin.
1: Remasterovaný Top Gun 1 z roku 86, animák Farma zvířat nebo koncertní film o Iron Maiden jsou filmové novinky 20. týdne tohoto roku a vše pro nás zajistil Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky Lukáši a přeji příjemné jarní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
13: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin! Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vždycky víme, co se děje, s námi máte přehled. Připomínáme, že do 14. června pokračuje Dvořákova Olomouc. Festival letos nabízí klasiku, jazz i balkánské rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jirka Korn. Kompletní program festivalu najdeme na dvořákovaolomouc.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Úžasné divadlo fyziky zavítá už 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu a pokud bude příští pátek hezké počasí, nezapomeňte si přibalit i piknikovou deku. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tu lávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci.
0: Sport.
2: Jak víme, česká fotbalová reprezentace bude hrát po 20 letech na mistrovství světa a fotbalová asociace zveřejnila na svém webu předběžný seznam 54 hráčů, ze kterých bude vytvořena konečná nominace na turnaj. Jak píše Report.cz, v širší nominaci je i 5 fotbalistů olomoucké Sigmy. Brankář Jan Koutný, obránce Matěj Hadaš, záložník Michal Beran a útočníci Jan Kliment a Václav Sejk. Národní tým se sejde k závěrečné přípravě na mistrovství světa ve čtvrtek 28. května.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dál většinou zamračeno. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 9 až 12 stupňů. Bio je na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž a kvalita ovzduší je taky dobrá. A pozitivní zprávou určitě je, že sucho nehrozí, protože nás čekají další srážkové vlny. A to i v neděli.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Snídaň.
1: Berani, máte tolik plánů, že nevíte, kam dřív skočit? Býci, vy nedělejte nic náročného. Blíženci, o potěšení ze života se postarají vaši potomci. Raci, jisté věci dáte do pořádku. Lvi, užívejte si dál jarní restart. Pany, není nutno stresovat, zachovejte klid. Váhy, vy se vyhýbejte rizikovým sportům. Štíři, dopřejte si nějaký ten společný čas s rodinou. Střelci, pokud jste zamilovaní, všechno bude zalité sluncem, i když prší. Kozorozi, umíte se bavit, takže na splíny není čas. Vodnáři, držte se při zemi a zbytečně neriskujte. A co mi ryby, naše vtípky prý budou někdy ostřejší než žraločí zub.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop.

0: Zatímco ve Švýcarsku stoupá tlak všem fanouškům, my na Metropoli zůstáváme ledově klidní, abychom ti přinesli ten nejčerstvější přehled o každém gólu a každé bitce u brankoviště. Světový hokej v maximálním tempu a ve skvělém flow, to je Rádio Metropole a náš hokejový servis.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Včerejší hokejový večer byl plný překvapení. Češi poprvé na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Další překvapení čekalo na některé diváky při pohledu na jméno slovenského brankáře. V brance totiž stál opět Lukáš Horák, jméno, které zní vyloženě česky. Jak se vlastně stane, že český brankář obléká dres jiné země? Lukáš Horák získal slovenské občanství teprve loni, za Slovensko však startuje na mistrovství světa už podruhé. Má ale na kontě také extra ligový titul s Litvínovem. Dobře se zná s Radimem Rulíkem i Jiřím Šlégrem. Na nejvyšší úrovni se v Česku přesto nikdy moc neprosadil a tak se vydal do zahraničí. V Lublani se mu tak zalíbilo, že se vyřídil slovenské občanství. A tak včera české střelce dlouhé minuty doháněl k frustraci. Po zásluze byl vyhlášen nejlepším hráčem Slovenska a člověka pak napadne jedna otázka. Jestli jsme si ho přece jen z Česka neměli nechat utéct.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
1: Rádio Metropole.
4: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: bylo 8 hodin.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás zprávy. Efektivní a ekologický pohyb po Uničově a Litovli. Nově tu můžeme jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou dokonce města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle a naopak. Sdílení kol nese ekologickou dopravu a usnadňuje pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli máme k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 sdílených jízdních kol, v Uničově jich je k vypůjčení 40.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Milionový podvod na Prostějovsku. Policie řeší případ ženy z Prostějovska, která si od dubna volala a psala s podvodníky, kteří jí slibovali zaručené výnosy z investic. Naposílala jim přes 2,25 milionu korun, než zjistila, že jde o podvod. Kroměříž opraví svou radniční věž. Město zahájí rekonstrukci věže historické radnice na Velkém náměstí v červnu. Oprava památky potrvá do června 2027 a zahrne fasádu, vnitřní prostory i restaurátorské práce.
2: Sport.
3: Druhou změnu během sezóny hlásí na trenérském postu fotbalista Prostějova. Na lavičce klubu Národní ligy končí Jan Podolák, který dokázal s klubem vyhrát jediné z 12 utkání, v nichž prostějovské koučoval. Teď povede tým sportovní ředitel Jiří Balcárek.
4: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Zamračený víkend pokračuje, ale aspoň se můžeme těšit na ten příští. To meteorologové předpovídají sluníčko a až 25 stupňů Celsia. Aktuálně

0: pár stupňů tepleji a přeháňky jen ojediněle.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Na ranních cestách pozor na policejní hlídku, ta na vás číhá v ulici, nádražní, v obci, na Pajedla. A pozor si musíme dát i v Prostějově. Tady na ulici Průmyslová hlásíte menší kolonu, zhruba tak na 5 minut.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Dneska je to pořádná narozeninová sešlost. Slaví zpěvák a tanečník Jiří Korn, fotbalový elegán David Jarolím a éterická zpěvačka Eňa, která má půlku latiny. A je

0: výšlap nebo radši pohodičku. Dál si s námi užívejte neděličku.
1: Metropole právě dnes.
2: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
3: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
4: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-Olomouc.cz.
7: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července.

0: vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, CZ.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
1: Jak se letos na Sovinci máte? Čím žijete? Co chystáte v této sezóně?
2: Tak máme se tady báječně, ono to na Sovinci vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce připravujeme například 3 nové výstavy. Jedna i začala, to jsou kovářské a prašnářské práce studentů střední odborné školy z Jeseníku. Druhá pak začne na sklonku května, no a třetí pak na začátku června, to bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastiony, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým nákladem bude v neděli 7. června asi hodinné vystoupení části Moravské filharmonie.
1: Těšíme se, pane kasteláne, vy na Sovinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
2: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
1: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
2: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzadnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
1: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Spojujeme generace. Spojujeme generace. Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin!
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy.
4: V Olomouci odstartovala divadelní Flóra. Soubory z Česka a zahraničí tu představí divákům inscenace, hudební divadlo i koncerty. Letošním tématem přehlídky je solidarita.
5: Snažíme se, aby byl program divadelní Flóry co možná žánrově nejpestřejší. Se povedlo docela reprezentativně pokrýt německojazyčnou divadelní oblast, což je naše doména dramaturgicky, co se zahraničí týká. Budeme tady mít umělce jak z Německa, tak z Rakouska i ze Švýcarska.
4: Říká ředitel divadelní Flóry Petr Nerušil. Podrobnosti k festivalu najdeme na webu divadelniflora.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Je to potvrzené. Úterní znečištění řeky Moravy u Otrokovic a Kroměříže způsobily ropné látky. Dostaly se do ní nejspíš výplachem z kanalizace, píše i dnes.cz. K úhynu zvířat v souvislosti s havárií nedošlo. Nečistoty odstraňují hasiči. Policisté již mají ukradenou lebku svaté Zdislavy. Relikvii patronky rodiny vzal pachatel z baziliky v Jablonném Podještědí v úterý večer. Ve čtvrtek policie zadržela 35-letého muže, který je podezřelý z krádeže.
1: Sport.
3: Další utkání v první baseballové lize čeká olomoucký tým Skokanů. Odehrají dvě utkání proti Olympii Blansko. Střety klubů z našeho regionu, které se budou hrát v Blansku v areálu Strawberry Field, jsou v plánu během nedělního odpoledne.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. Co na sebe?
6: Dropy v půlce května, to už tak.

0: Do práce si ještě raději taky nachystejte deštníky a počítejte s teplotami do 17 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Na víkendových cestách pozor na policejní hlídky. Jedna stojí mezi obcemi Babice a Spytihněv. Další na vás číhá mezi Tučapy a Vyškovem. Na policejní hlídku si musíme dát pozor také v Mohelnici, na ulici Družstevní a pozor také na cestě mezi Valašským Meziříčím a obcí Bystřička.
2: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Radio Metropole
2: a dopolední chill.
3: Baby, let's go!
2: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
1: Metropole. See you.

0: XXX Lutz Olomouc. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak, jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
8: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
0: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože dnes se slaví 750 let.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Posloucháš? Radio Metropole.

0: hudební apky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.
3: Posloucháš Metropoli, kde dneska neseme pecku pro všechny jablíčkáře zblázněné do focení. Neseme novinku, která tě může fakt posunout. Nová fotoaplikace Photon Camera přináší do iPhoneu funkce, o kterých si běžná aplikace focení může nechat jen zdát. A co je na tom nejvíc cool, vyvíjí stejný tým, který předtím pracoval na Google Pixelu, což je telefon proslulý tím, jak skvěle fotí. Photon je určený těm, kdo chtějí mít foťák v mobilu fakt pod kontrolou. Umožní ti ručně nastavit ISO, čas závěrky nebo vyvážení bílé. A to všechno v přehledném rozhraní. Můžeš taky fotit do formátu RA2TV, ideální pokud si chceš s fotkou pak pohrát v editoru. Co je ještě lepší, Photon se pyšní i automatickým režimem, který je daleko chytřejší než ten vestavěný od Apple. Vývojáři tvrdí, že jejich aplikace využívá maximum z Apple API, ale zároveň fotí jinak. Takže i stejný záběr vyfocený klasicky a přes Photon může vypadat úplně jinak a často i líp. Aplikace je zdarma, ale má i prémiovou verzi, kde získáš přístup k dalším profi nástrojům, jako je třeba histogram nebo zamknutí expozice a ostření. Pokud chceš náhradu zrcadlovky v mobilu a chceš z iPhoneu vymáčknout fakt top kvalitu fotek, zvaž Photona. A hlavně, ať fotíš kdekoliv, dělej to s Metropolí. Tady ti k tomu posíláme víc muziky, víc energie.
0: Nudné hudební apky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace, podíváme se do Olomouce. Tradice pískových soch u radnice v Olomouci bude pokračovat. Během červnových svátků města se představí na Horním náměstí nová socha z písku. Město oznámilo, že bude věnovaná skladateli Wolfgangu Amadeovi Mozartovi. A to při příležitosti 270. výročí jeho narození. Klesá výroba piva českých a moravských minipivovarů. Loni uvařili 383 tisíc hektolitrů piva, což je meziročně o 8 tisíc hektolitrů méně. V Česku nyní působí 520 minipivovarů.
4: České minipivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 minipivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní, stejně jako loni. V loňském roce nám vzniklo 26 pivovarů. Podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
3: Říká za svaz mini pivovarů Michal Voldřich. Epidemie děsivé nemoci, která zabíjí, propukla ve střední části Afriky. Ebola se šíří na severovýchodě Konga, informuje ČT. Zatím této vysoce nakažlivé krvácivé horečnaté nemoci podlehlo 65 lidí.

0: Mistrovství světa v hokeji.
1: Česká hokejová reprezentace na mistrovství světa překvapivě zaváhala se Slovinskem a prohrála 2:3 po prodloužení. Hlavní postavou utkání byl rodák z Mostu Lukáš Horák, který ve slovinské brance výrazně pomohl k senzační výhře outsidera turnaje. Češi budou mít v neděli volno, další zápas je čeká v pondělí proti Švédsku.
0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radiometropole, to na sebe.

0: dneska zapadá kolem 8:30 večer a ráno nás probudí už po 5:00. Stále ale bude schované za mraky a to hlavně dopoledne. Ojediněle může i zítra sprchnout a teploty se budou držet do 17 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: U Starého Města pozor na nehodu mezi obcemi Staré Hutě a Buchlovice. Bouralo se také ve Svitavách v ulici Antonína Slavíčka. Dvě osobní auta jsou v sobě také mezi obcemi Hustopeče nad Bečvou a Němetice. A pozory na policejní hlídky. Jednu nám hlásíte na D1 na trase Ostrava Přerov před exitem Lipník nad Bečvou Loučka, další na D46 na trase Vyškov Olomouc na exitu Prostějovich. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
1: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
2: Hledáte tip na rodinný den?
3: Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma.
2: Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
7: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
6: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
7: To si piš.
6: Teda Franto, to běžím říct holkám.
7: No, to běž.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Posloucháš?
12: Radio Metropolitan.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Nedělní odpoledne si užíváte s naším rádiem, se kterým se nikdy nenudíte. Neseme vám přehled toho nejlepšího z našeho regionu. V 7 hodin v Olomouci vypukne velká divadelní smršť v rámci divadelní flóry. V Tramtárii dávají Třaskavého boha masakru v redutě Syrana a Moravské divadlo láká na úchvatnou operu Tosca. Pokud máte raději filmovou klasiku, v kinech dnes slaví 40. legendární Top Gun s neskutečně sexy Tomem Cruise. Nebo můžete zajít na jedno vychlazené regionální na Beer Fest na Poděbradech. U Ničově je dneska Míša Růžičková a její Ostrov písniček a na zámku v Čechách pod Kosířem vystavují ikonický obraz Josefína od Josefa Mánesa. Je to jedno z nejznámějších děl českého malířství 19. století a k vidění je tady až do září. Tak si užijte zbytek neděle, ať už budete vyrážet kamkoliv. Na cestu si nelaďte naše rádio.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
3: Jo, tohle je hokej.
4: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
5: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
6: No to určitě.
7: Jo, určitě.
6: Jo, určitě.
4: Brousíme brusle,
5: ladíme formu
4: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
5: Nejlepší hokejové info
4: každý den na tomto rádiu,
3: protože
8: tento měsíc je trenérem úplně každý.
9: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
0: Rádio Metropole. Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy jet? Čerstvé info právě teď. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Známe, víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podezření na zbytečné operace ve fakultní nemocnici Olomouc prověřuje vedle policie, nově také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjišťují, zda v letech 2015 až 2025 nedostali někteří pacienti se srdečními problémy ve fakultní nemocnici Olomouc bezdůvodně podkožní defibrilátor. Nemocnice pochybení odmítá s tím, že lékaři vpravovali přístroje jen těm pacientům, kteří je skutečně potřebovali. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní kontroluje dokumentaci stovek klientů. Výsledky má mít na podzim, píše.

0: Fórum ČTK a další detaily má web report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Na prodej je známý kemp v Mohelnici. Jak píše deník, nabídku k odkupu kempu Morava dostalo i město. Nejde o návrh na přednostní odkup. Zástupce města bude s vlastnickou firmou jednat.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: 9 z 10 dětí se dostalo na 4letý obor středních škol hned v prvním kole přijímaček. Střední školy přijali přesně 116 929 uchazečů. Kdo přijat nebyl, může se od 19. května hlásit do druhého kola přijímaček v systému dipsy.cz.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc zvítězili v úvodním utkání finále nadstavby o 7. až 10. místo v Karviné 3-1. Hanáci přitom od 12. minuty prohrávali po gólu Karviné. Ještě do přestávky ale vyrovnal Růsek. Po změně stran otočil skóre Lurving a v nastavení pečetil výhru Mikulenka. Sigma si tak do odvety veze dvoubrankový náskok.
2: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Mokrý máj ve 100 doleráj. Na Hané čekáme během pondělí doznívající déšť, zpočátku oblačno až zataženo, později až polojasno. Teploty už o pár stupňů vyšší, kolem 17 stupňů Celsia. Během nového týdne teploty porostou dál, postupně i nad 20 stupňů. Zpočátku však hlavně rána zůstanou chladná i s přízemními mrazíky.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Na cestách pozor na nehody i policejní hlídky, bouralo se ve Vyškově v ulici Palackého, taky na Uhersko-Hradišťsku mezi obcemi Staré Hutě a Buchlovice. Pozor na policejní hlídku na D35 na trase Lipník nad Bečvou Olomouc na exitu Velký Újezd, stojí také na D55 na trase Hulín-Otrokovice před exitem na Pajedla.
4: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
4: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-Olomouc.cz.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
8: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
10: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.

0: Zatímco ve Švýcarsku stoupá tlak všem fanouškům, my na Metropoli zůstáváme ledově klidní, abychom ti přinesli ten nejčerstvější přehled o každém gólu a každé bitce u brankoviště. Světový hokej v maximálním tempu a ve skvělém flow, to je Rádio Metropole a náš hokejový servis.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Včerejší hokejový večer byl plný překvapení. Češi poprvé na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Další překvapení čekalo na některé diváky při pohledu na jméno slovenského brankáře. V brance totiž stál opět Lukáš Horák, jméno, které zní vyloženě česky. Jak se vlastně stane, že český brankář obléká dres jiné země? Lukáš Horák získal slovenské občanství teprve loni, za Slovensko však startuje na mistrovství světa už po druhé. Má ale na kontě také extraligový titul s Litvínovem. Dobře se zná s Radimem Rulíkem i Jiřím Šlégrem. Na nejvyšší úrovni se v Česku přesto nikdy moc neprosadil a tak se vydal do zahraničí. V Lublani se mu tak zalíbilo, že se vyřídil slovenské občanství. A tak včera české střelce dlouhé minuty doháněl k frustraci. Po zásluze byl vyhlášen nejlepším hráčem Slovenska a člověka pak napadne jedna otázka. Jestli jsme si ho přece jen z Česka neměli nechat utéct.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 12 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočál, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočál.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás zprávy. Efektivní a ekologický pohyb po Uničově a Litovli. Nově tu můžeme jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou dokonce města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle a naopak. Sdílení kol nese ekologickou dopravu a usnadňuje pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli máme k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 sdílených jízdních kol, v Uničově jich je k vypůjčení 40.
1: Místní rádio. Místní zprávy.
2: Milionový podvod na Prostějovsku. Policie řeší případ ženy z Prostějovska, která si od dubna volala a psala s podvodníky, kteří jí slibovali zaručené výnosy z investic. Naposílala jim přes 2,25 milionu korun, než zjistila, že jde o podvod. Kroměříž opraví svou radniční věž. Město zahájí rekonstrukci věže historické radnice na Velkém náměstí v červnu. Oprava památky potrvá do června 2027 a zahrne fasádu, vnitřní prostory i restaurátorské práce.
1: Sport.
2: Druhou změnu během sezóny hlásí na trenérském postu fotbalisté Prostějova. Na lavičce klubu Národní ligy končí Jan Podolák, který dokázal s klubem vyhrát jediné z 12 utkání, v nichž prostějovské koučoval. Teď povede tým sportovní ředitel Jiří Balcárek.
3: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Zamračený víkend pokračuje, ale aspoň se můžeme těšit na ten příští. To meteorologové předpovídají sluníčko a až 25 stupňů Celsia. Aktuálně je ale na Moravě ještě stále zataženo, místy se může vyskytnout déšť. K večeru už přehánky nečekáme a teploty se budou pohybovat během dne kolem 12 až 15 stupňů. Zítra by už mělo být o pár stupňů tepleji a přehánky jen ojediněle.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: V Olomouci můžete narazit na uzavírku v ulici Polívkova. Probíhá tady až do 6. srpna rekonstrukce vodovodního řádu. Opravy se dotknou i okolních ulic Petelínova až Kroupova. Uzavírka je rozdělena na několik etap, tak tady počítejte se značným omezením. A až do července se dělá nové osvětlení mezi obcemi Troubelice, Lasce, taky tady počítejte s částečnou uzavírkou. Šťastnou cestu!
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
1: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
2: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
9: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
10: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
11: Tohle je Radio Met.

0: No, vlastně to je škoda.
1: Metropole právě dnes.
2: Dneska je to pořádná narozeninová sešlost. Slaví zpěvák a tanečník Jiří Korn, fotbalový elegán David Jarolím a éterická zpěvačka Eňa, která má půlku latiny. A je tu i horolezec Leopold Sulovský. Určitě si vzpomenete, jak 17. května v roce 1991 zdolal Mount Everest. Ať už máte v plánu výšlap nebo radši pohodičku, dál si s námi užívejte neděličku.
1: Metropole právě dnes. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. V Olomouci odstartovala divadelní Flóra. Soubory z Česka a zahraničí tu představí divákům inscenace, hudební divadlo i koncerty. Letošním tématem přehlídky je solidarita.
4: Snažíme se, aby byl program divadelní Flóry co možná žánrově nejpestřejší. Se povedlo docela reprezentativně pokrýt německojazyčnou divadelní oblast, což je naše doména dramaturgicky, co se zahraničí týká. Budeme tady mít umělce jak z Německa, tak z Rakouska i ze Švýcarska.
3: Říká ředitel divadelní Flóry Petr Nerušil. Podrobnosti k festivalu najdeme na webu divadelniflora.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Je to potvrzené. Úterní znečištění řeky Moravy u Otrokovic a Kroměříže způsobily ropné látky. Dostaly se do ní nejspíš výplachem z kanalizace, píše i dnes.cz. K úhynu zvířat v souvislosti s havárií nedošlo. Nečistoty odstraňují hasiči. Policisté již mají ukradenou lebku svaté Zdislavy. Relikvii patronky rodiny vzal pachatel z baziliky v Jablonném v Podještědí v úterý večer. Ve čtvrtek policie zadržela 35-letého muže, který je podezřelý z krádeže.
0: Sport.
3: Další utkání v první baseballové lize čeká olomoucký tým Skokanů. Odehrají dvě utkání proti Olympii Blansko. Střety klubů z našeho regionu, které se budou hrát v Blansku v areálu Strawberry Field, jsou v plánu během nedělního odpoledne.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Dropy v půlce května, to už

0: za volantem.
1: Olomoučtí řidiči, pozor, už zítra startuje letošní největší silniční oprava ve městě. Na Stupkově ulici projdou obnovou silnice, chodníky i osvětlení. Těšit se můžeme i na nová parkovací místa. Uzavírka bude trvat od 18. května do 24. srpna. A ještě do konce května je uzavřená ulice Olomoučanská v obci Rudice na Blanensku. A to v úseku od školy ke křižovatce s ulicí ke Zlámaninám.

0: Tak vám přejeme pohodovou jízdu na víkendových cestách.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi.
11: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V klidu se posaďte a nalaďte se na filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech. Průvodce nám udělá Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Kromě úspěšného filmového dua Ďábel nosí Pradu 2 a Michaela můžete tento týden nově vidět trojici filmů. Tedy nově. V tomto případě nově na velkém plátně. Protože v remasterované verzi ke svému 40. výročí přichází naprostá filmová legenda. Top Gun. Film bude samozřejmě digitální a v některých kinech i ve formátech, které v roce 1986 ani neexistovaly.
3: Chci jen sloužit své vlasti a být nejlepším pilotem armády.
4: Nedráždi mě, Maverick, jsi nedisciplinovaný pilot.
2: Zajímavostí je, že Tom Cruise měl v době natáčení 23 let a šušká se, že ještě jeden díl Top Gunu se chystá vyprodukovat.
4: Možná jsi dobrý. Nejradši bych tě naplácal zadek, ale nemůžu, mám tu jiný problém. Musím někoho z téhle jednotky vyslat na Miramar.
2: Tak to teď berte jako přípravu a rekapitulaci.
5: Kikiriki!
6: Čau, štístko.
7: Jak je?
6: Víš, že jedeme na dovču?
2: Tenhle animák bude zajímat nejen maturanty. Pro děti to bude dobrodružný příběh o zvířatech, pro dospělé společenské zrcadlo. V roce 1945 George Orwell vydal svůj velký román Farma zvířat. A vy máte nyní možnost jej zhlédnout v podobě, která bude dostatečně hravá, ale zároveň nově převyprávěná společenská výpověď.
8: Snad to tam bude dobrý.
2: V poslední době se v kinech objevují hojně koncertní filmy. Má to své opodstatnění. Podstatou koncertu je zvuk. A aby vám z něj šel mráz po zádech, musíte být přímo na místě nebo někde, kde se zvuk věrohodně reprodukuje. A na to jsou perfektní kinosály, ve kterých se tento týden rozeznívají Iron Maiden, Burning Ambition.
9: Any long career is going to have ups and downs, and you just kind of ride with it.
10: Steve had this vision. If you interfered with that vision, you are not going to stay with this band.
2: Ve filmu uslyšíte mnoho klíčových skladeb a také se dozvíte něco z autentických vyprávění.
11: It was always about the band. Just with you through thick and thin.
1: Remasterovaný Top Gun 1 z roku 86, animák Farma zvířat nebo koncertní film o Iron Maiden jsou filmové novinky 20. týdne tohoto roku a vše pro nás zajistil Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky Lukáši a přeji příjemné jarní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
12: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole podporujem domácí muziku.
1: Zavři oči, ať už spíš, nechte holky bejt, nechte flašky stát. Doma zavři oči, ať už spíš.

0: Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Sehnali jsme pro vás další informace, podíváme se do Olomouce. Tradice pískových soch u radnice v Olomouci bude pokračovat. Během červnových svátků města se představí na Horním náměstí nová socha z písku. Město oznámilo, že bude věnovaná skladateli Wolfgangu Amadeovi Mozartovi. A to při příležitosti 270. výročí jeho narození. Klesá výroba piva českých a moravských minipivovarů. Loni uvařili 383 tisíc hektolitrů piva, což je meziročně o 8 tisíc hektolitrů méně. V Česku nyní působí 520 minipivovarů.
3: České minipivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 minipivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní. Stejně jako loni, v loňském roce nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
2: Říká za svaz minipivovarů Michal Voldřich. Epidemie děsivé nemoci, která zabíjí, propukla ve střední části Afriky. Ebola se šíří na severovýchodě Konga, informuje ČT. Zatím této vysoce nakažlivé krvácivé horečnaté nemoci podlehlo 65 lidí.
1: Mistrovství světa v hokeji.
2: Česká hokejová reprezentace na mistrovství světa překvapivě zaváhala se Slovinskem a prohrála 2-3 po prodloužení. Hlavní postavou utkání byl rodák z Mostu Lukáš Horák, který ve slovinské brance výrazně pomohl k senzační výhře outsidera turnaje. Češi budou mít v neděli volno, další zápas je čeká v pondělí proti Švédsku.
4: Radio Metro CZ. Online poslech, kompletní program i naše podcasty.

0: neužijeme. To dneska zapadá kolem 8:30 večer a ráno nás probudí už po 5:00. Stále ale bude schované za mraky a to hlavně dopoledne. Ojediněle může i zítra sprchnout a teploty se budou držet do 17 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Pozor si dejte na uzavírku v Olomouci, v ulici Švermova. Uzavírku si vyžádala dopravní obsluha vazební věznice Olomouc. Projet ulicí nebude možné až do 20. srpna. A na Olomoucku pozor na uzavírku v náměšti na Hané. Z důvodu rekonstrukce parku a přilehlých komunikací neprojedeme ulicí Hrad. A to až do 26. června.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Tvůj víkend.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: zkomplikoval váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
1: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
4: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
6: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
7: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
10: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
11: Tohle je Radio Metro.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: S naším rádiem jste vždycky v obraze. Pojďme se mrknout, co se řeší v našem regionu. Olomouc hostí největší běh pro paměť národa. Její výtěžek podpoří dokumentování vzpomínek pamětníků, vzdělávací programy i pomoc bývalým politickým vězňům a disidentům. Kdy a kde se běží, se dozvíte na Olomouckém reportu. Pláštěnka a voděodolné boty patřily k nezbytné výbavě účastníků pochodu Pivovarská čtvrtka. I přes nepřízeň počasí se v sobotu na pochod pod hůřím Jeseníků vydalo množství lidí. Podrobnosti píše Šumperský a Jesenický deník. Cyklostezka Bečva láká na společnou výšťku, do provozu se chystá i oblíbený cyklobus. Co všechno se v Přerově chystá, se dozvíte na jejich stránkách Přerov.eu. A my jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Známe, víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podezření na zbytečné operace ve fakultní nemocnici Olomouc prověřuje vedle policie, nově také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjišťují, zda v letech 2015 až 2025 nedostali někteří pacienti se srdečními problémy ve fakultní nemocnici Olomouc bezdůvodně podkožní defibrilátor. Nemocnice pochybení odmítá s tím, že lékaři vpravovali přístroje jen těm pacientům, kteří je skutečně potřebovali. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní kontroluje dokumentaci stovek klientů. Výsledky má mít na podzim, píše o tom ČTK a další detaily má web report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na prodeji je známý kemp v Mohelnici. Jak píše deník, nabídku k odkupu kempu Morava dostalo i město. Nejde o návrh na přednostní odkup. Zástupce města bude s vlastnickou firmou jednat.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: 9 z 10 dětí se dostalo na 4letý obor středních škol hned v prvním kole přijímaček. Střední školy přijali přesně 116 929 uchazečů. Kdo přijat nebyl, může se od 19. května hlásit do druhého kola přijímaček v systému dipsy.cz.
1: Sport.
3: Fotbalisté Sigmy Olomouc zvítězili v úvodním utkání finále nadstavby o 7. až 10. místo v Karviné 3-1. Hanáci přitom od 12. minuty prohrávali po gólu Karviné. Ještě do přestávky ale vyrovnal Růsek. Po změně stran otočil skóre Lurving a v nastavení pečetil výhru Mikulenka. Sigma si tak do odvety veze dvoubrankový náskok.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Mokrý máj, ve 100 doleraj. Na Hané čekáme během pondělí doznívající déšť, zpočátku oblačno až zataženo, později až polojasno.

0: Tomáš Máček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Radio Metropole.

0: Svět spánku CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
10: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
9: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
10: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
11: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
12: Jsme tu pro vás již 20 let.
11: Jezírka Banat.cz.
13: Tohle je
14: Radio Metropole.
15: Friday night, let me take you out. Show downtown what it's all about. Something kinda like we used to do. Break out the hills, break out the dress. As beautiful as when we first met.

0: Rádio Metropole, kam vyrazit.
1: Nedělní odpoledne si užíváte s naším rádiem, se kterým se nikdy nenudíte. Neseme vám přehled toho nejlepšího z našeho regionu. V 7 hodin v Olomouci vypukne velká divadelní smršť v rámci divadelní flóry. V Tramtárii dávají třaskavého boha masakru v redutě Syrana a moravské divadelní

0: tam. Nebo můžete zajít na jedno vychlazené regionální na Beer Fest na Poděbradech. Puničově je dneska Míša Růžičková a její Ostrov písniček a na zámku v Čechách pod Kosířem vystavují ikonický obraz Josefína od Josefa Mánesa. Je to jedno z nejznámějších děl českého malířství 19. století a k vidění je tady až do září. Tak si užijte zbytek neděle, ať už budete vyrážet kamkoliv. Na cestu si nelaďte naše rádio.
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
3: Jo, tohle je hokej.
2: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
2: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
2: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
2: každý den na tomto rádiu,
3: protože
4: tento měsíc je trenérem úplně každý.
7: Malují se vlajky, kuchyň voní. Maliters, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Maliters, fandíme s vámi, fandíme Česku.
8: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Připravili jsme si pro vás zprávy. Efektivní a ekologický pohyb po Uničově a Litovli. Nově tu můžeme jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou dokonce města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle a naopak. Sdílení kol nese ekologickou dopravu a usnadňuje pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli máme k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 sdílených jízdních kol. V Uničově jich je k vypůjčení 40.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Milionový podvod na Prostějovsku. Policie řeší případ ženy z Prostějovska, která si od dubna volala a psala s podvodníky, kteří jí slibovali zaručené výnosy z investic. Naposílala jim přes 2,25 milionu korun, než zjistila, že jde o podvod. Kroměříž opraví svou radniční věž. Město zahájí rekonstrukci věže historické radnice na Velkém náměstí v červnu. Oprava památky potrvá do června 2027 a zahrne fasádu, vnitřní prostory i restaurátorské práce.
2: Sport.
1: Druhou změnu během sezóny hlásí na trenérském postu fotbalisté Prostějova. Na lavičce klubu Národní ligy končí Jan Podolák, který dokázal s klubem vyhrát jediné z 12 utkání, v nichž prostějovské koučoval. Teď povede tým sportovní ředitel Jiří Balcárek.
3: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Zamračený víkend pokračuje, ale aspoň se můžeme těšit na...

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metro.

0: hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
1: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Tohle je
4: Radio Metropole.

0: S kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Zatímco ve Švýcarsku stoupá tlak všem fanouškům, my na Metropoli zůstáváme ledově klidní, abychom ti přinesli ten nejčerstvější přehled o každém gólu a každé bitce u brankoviště. Světový hokej v maximálním tempu a ve skvělém flow, to je Rádio Metropole a náš hokejový servis.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
3: Včerejší hokejový večer byl plný překvapení. Češi poprvé na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Další překvapení čekalo na některé diváky při pohledu na jméno slovenského brankáře. V brance totiž stál opět Lukáš Horák, jméno, které zní vyloženě česky. Jak se vlastně stane, že český brankář obléká dres jiné země? Lukáš Horák získal slovenské občanství teprve loni, za Slovensko však startuje na mistrovství světa už po druhé. Má ale na kontě také extra ligový titul s Litvínovem. Dobře se zná s Radimem Rulíkem i Jiřím Šlégrem. Na nejvyšší úrovni se v Česku přesto nikdy moc neprosadil a tak se vydal do zahraničí. V Lublani se mu tak zalíbilo, že se vyřídil slovenské občanství. A tak včera české střelce dlouhé minuty doháněl k frustraci. Po zásluze byl vyhlášen nejlepším hráčem Slovenska a člověka pak napadne jedna otázka. Jestli jsme si ho přece jen z Česka neměli nechat utéct.
2: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Rádio Metropole.
6: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy.
4: V Olomouci odstartovala divadelní Flóra. Soubory z Česka a zahraničí tu představí divákům inscenace, hudební divadlo i koncerty. Letošním tématem přehlídky je solidarita.
5: Snažíme se, aby byl program divadelní Flóry co možná žánrově nejpestřejší. Se povedlo docela reprezentativně pokrýt německojazyčnou divadelní oblast, což je naše doména dramaturgicky, co se zahraničí týká. Budeme tady mít umělce jak z Německa, tak z Rakouska i ze Švýcarska.
4: Říká ředitel divadelní Flóry Petr Nerušil. Podrobnosti k festivalu najdeme na webu divadelniflora.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
6: Je to potvrzené. Úterní znečištění řeky Moravy u Otrokovic a Kroměříže způsobily ropné látky. Dostali se do ní nejspíš výplachem z kanalizace, píše i dnes.cz. K úhynu zvířat v souvislosti s havárií nedošlo. Nečistoty odstraňují hasiči. Policisté již mají ukradenou lebku svaté Zdislavy. Relikvii patronky rodiny vzal pachatel z baziliky v Jablonném Podještědí v úterý večer. Ve čtvrtek policie zadržela 35-letého muže, který je podezřelý z krádeže.
0: Sport.
6: Další utkání v první baseballové lize čeká olomoucký tým Skokanů. Odehrají dvě utkání proti Olympii Blansko. Střety klubů z našeho regionu, které se budou hrát v Blansku v areálu Strawberry Field, jsou v plánu během nedělního odpoledne.
7: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
8: V půlce května to už tak.

0: víkendových cestách.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
1: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
0: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
1: To si piš.
0: Teda Franto, to běžím říct holkám.
1: No, to běž.
2: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
3: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
4: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
8: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
9: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
10: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
11: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Tohle je
15: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Dneska je to pořádná narozeninová sešlost. Slaví zpěvák a tanečník Jiří Korn, fotbalový elegán David Jarolím a éterická zpěvačka Eňa, která má půl kulatiny. A

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace, podíváme se do Olomouce. Tradice pískových soch u radnice v Olomouci bude pokračovat. Během červnových svátků města se představí na Horním náměstí nová socha z písku. Město oznámilo, že bude věnovaná skladateli Wolfgangu Amadeovi Mozartovi. A to při příležitosti 270. výročí jeho narození. Klesá výroba piva českých a moravských minipivovarů. Loni uvařili 383 tisíc hektolitrů piva, což je meziročně o 8 tisíc hektolitrů méně. V Česku nyní působí 520 minipivovarů.
4: České minipivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 minipivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní. Stejně jako loni, v loňském roce nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
3: Říká za svaz mini pivovarů Michal Voldřich. Epidemie děsivé nemoci, která zabíjí, propukla ve střední části Afriky. Ebola se šíří na severovýchodě Konga, informuje ČT. Zatím této vysoce nakažlivé krvácivé horečnaté nemoci podlehlo 65 lidí.
2: Mistrovství světa v hokeji.
3: Česká hokejová reprezentace na mistrovství světa překvapivě zaváhala se Slovinskem a prohrála 2-3 po prodloužení. Hlavní postavou utkání byl rodák z Mostu Lukáš Horák, který ve slovinské brance výrazně pomohl k senzační výhře outsidera turnaje. Češi budou mít v neděli volno, další zápas je čeká v pondělí proti Švédsku.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.

0: neužijeme. To dneska zapadá kolem 8:30 večer a ráno nás probudí už po 5:00. Stále ale bude schované za mraky a to hlavně dopoledne. Ojediněle může i zítra sprchnout a teploty se budou držet do 17 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Pozor si dejte na uzavírku v Olomouci, v ulici Švermova. Uzavírku si vyžádala dopravní obsluha vazební věznice Olomouc. Projet ulicí nebude možné až do 20. srpna. A na Olomoucku pozor na uzavírku v náměšti na Hané. Z důvodu rekonstrukce parku a přilehlých komunikací.

0: volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

heal your trauma. I even said sorry to your mama.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
1: Jak se letos na Sovinci máte? Čím žijete? Co chystáte v této sezóně?
2: Tak máme se tady báječně, ono to na Sovinci vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce připravujeme například 3 nové výstavy. Jedna i začala, to jsou kovářské a prašnářské práce studentů střední odborné školy z Jeseníku. Druhá pak začne na sklonku května, no a třetí pak na začátku června, to bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastiony, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým nákladem bude v neděli 7. června asi hodinné vystoupení části Moravské filharmonie.
1: Těšíme se, pane kasteláne, vy na Sovinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
2: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
1: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
2: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzádnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
1: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Tohle je
0: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
1: Mokrý máj ve 100 doleraj. Na Hané čekáme během pondělí doznívající déšť. Zpočátku oblačno až zataženo, později až polojasno. Teploty už o pár stupňů vyšší, kolem 17 stupňů Celsia. Během nového týdne teploty porostou dál, postupně i nad 20 stupňů. Zpočátku však hlavně rána zůstanou chladná i s přízemními mrazíky.
2: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Rádio Metropole. Podporujem domácí muziku.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: S naším rádiem jste vždycky v obraze. Pojďme se mrknout, co se řeší v našem regionu. Olomouc hostí největší běh pro paměť národa. Její výtěžek podpoří dokumentování vzpomínek pamětníků, vzdělávací programy i pomoc bývalým politickým vězňům a disidentům. Kdy a kde se běží, se dozvíte na Olomouckém reportu. Pláštěnka a voděodolné boty patřily k nezbytné výbavě účastníků pochodu Pivovarská čtvrtka. I přes nepřízeň počasí se v sobotu na pochod pod hůřím Jeseníků vydalo množství lidí. Podrobnosti píše Šumperský a Jeseníkský deník. Cyklostezka Bečva láká na společnou výšťku, do provozu se chystá i oblíbený cyklobus. Co všechno se v Přerově chystá, se dozvíte na jejich stránkách Přerov.eu. A my jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Tohle je
3: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Andrea Fiorino, Master Mix.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
1: Jak se letos na Sovinci máte? Čím žijete? Co chystáte v této sezóně?
2: Tak máme se tady báječně, ono to na Sovinci vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce připravujeme například 3 nové výstavy. Jedna již začala, to jsou kovářské a prašnářské práce studentů střední odborné školy z Jeseníku. Druhá pak začne na sklonku května, no a třetí pak na začátku června, to bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastilny, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým nákladem bude v neděli 7. června asi hodinné vystoupení části Moravské filharmonie.
1: Těšíme se, pane kasteláne, vy na Sovinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
2: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
1: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
2: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzvládnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
1: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Metropole.
4: I'm rocking, floor dropping, spinning and gliding, windmill combining, 90, 90, 90. I'm rocking, floor dropping, spinning and

Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc.

0: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podezření na zbytečné operace ve fakultní nemocnici Olomouc prověřuje vedle policie, nově také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjišťují, zda v letech 2015 až 2025 nedostali někteří pacienti se srdečními problémy ve fakultní nemocnici Olomouc bezdůvodně podkožní defibrilátor. Nemocnice pochybení odmítá s tím, že lékaři vpravovali přístroje jen těm pacientům, kteří je skutečně potřebovali. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní kontroluje dokumentaci stovek klientů. Výsledky má mít na podzim, píše o tom ČTK a další detaily má web report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Na prodej je známý kemp v Mohelnici. Jak píše deník, nabídku k odkupu kempu Morava dostalo i město. Nejde o návrh na přednostní odkup. Zástupce města bude s vlastnickou firmou jednat.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: 9 z 10 dětí se dostalo na čtyřletý obor středních škol hned v prvním kole přijímaček. Střední školy přijali přesně 116 929 uchazečů.

0: Ráj ve 100 do Leraj. Na Hané čekáme během pondělí doznívající déšť, zpočátku oblačno až zataženo, později až polojasno. Teploty už o pár stupňů vyšší, kolem 17 stupňů Celsia. Během nového týdne teploty porostou dál, postupně i nad 20 stupňů. Zpočátku však hlavně rána zůstanou chladná i s přízemními mrazíky.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Podcast Metropole.
1: Ahoj, zdraví tě Tom. Začíná další pondělní podcast z Metropole. Se mnou je tu dnes za městskou policii Olomouc komisař Petr Šundrle. Ahoj Petře.
2: Ahoj Tome a zdravím všichni posluchače.
1: Budeme si povídat zase o Olomouci. Já musím říct, že jaro je v plném proudu, tak tu máme další podcast s městskou policií a v letošním roce, a to s číslem 2. Tak si rovnou pojďme říct, co nás v tomto díle bude čekat. Tradičně budou na řadě zajímavé případy ze svodky olomouckých strážníků a pak si řekneme třeba o nešvaru, který se šíří olomouckými ulicemi, a nakonec nás bude čekat zvířecí téma, a to v podobě psů. Pojďme se podívat hnedka na to první téma. Máme tu několik případů z posledních týdnů. Petře, co se stalo?
2: Máme tady opravdu několik případů. Ten první je z takového sportovního ranku. Zaplať pánbu, nebude tak dramatický, jak to, co se odehrálo před pár dny na Slavii ze Spartou, takže jako máme to u florbalu, opravdu výtržnosti tam taky velký tak nebyly, ale tenhle případ se odehrál někdy v březnu, a to přesněji 10. března. Řešili jsme oznámení o rušení nočního klidu, takže dá se říct jako nic, co by se vymykalo nějakému běžnému ranku našich případů. A to senior si stěžoval na hluk ze sportovní arény, která je vlastně na Čajkovského, a to ze strany fanoušků florbalu. Nevím, jestli tam měli nějaký choreo velký nebo nějaký ultras místní.
1: Florbalový
2: ultras. Tak jsme vyrazili na místo a ta hlídka toho pána zjistila, že se má jednat o bohužel opakovaný stav, a té noci už to mělo být fakt pre takové intenzity, že nemohl spát. Muž se svojí chotí a s hlídkou vyrazili do té arény, aby zjistil, jaký je skutečný stav. Při vstupu do haly byl opravdu slyšet hluk, a to fandění, bubnování, protože tady probíhalo florbalové utkání. Kontaktovali jsme pořadatele a o toho jsme se dozvěděli následující. Vše mělo být totiž ukončeno před 22. hodinou, ale na vině byly nájezdy. I přesto, že máme pochopení pro sportovní zápas,

0: povolení, tak jsme celou věc museli nějak vyřešit. A vzhledem tomu, že těch předchozích stížností už byla opravdu jako celá řada, tak nakonec to bohužel teda skončilo u toho správního orgánu. Takže fandit, ale s mírou a nejlépe do 22. hodiny.
1: No tak jako i florbal hold vášeň je tam, no. Tak. Ale tak chápu, že se to musí dodržovat. Všichni chceme taky občas tak si chrupnout. Co tam máš ještě?
0: Tak. Druhý případ, ten se odehrál taky v březnu a myslím, že se v něm hodně tatínků najde. Ve čtvrtek či 26. března jsme na tísňové lince přijali opravdu jako fakt nezvyklý oznámení. Na městskou policii se totiž obrátila pracovnice jedné z mateřských škol v městské části Neředín. Důvodem bylo dítě, které si ve školce totiž nikdo nevyzvedl. Ještě jsme se dozvěděli, že maminka toho dítěte má být v porodnici a tatínkovi se nejde dovolat. My jsme tak kontaktovali příslušné oddělení olomoucké fakultky, tam jsme se dozvěděli, že maminka už porodila a ta se domluvila s kamarádkou, která si dítě vyzvedne ve školce. Jestli tatínek zapíjel narození dalšího dítěte nebo byla chyba v signálu na jeho přijímači, to se nám bohužel zjistit nepodařilo. Každopádně myslím si, že tatínek bude mít své manželce, partnerce určitě to vysvětlovat.
1: No, jako víš jak, no, ještě jsme si nestačili zvyknout na jedno, už to máme druhé. Někdy to tak je, no. Ale podíváme se ještě na další věc, a to už za chvilku. Jako letos traku, ten bod dneska teda úplně sršíš zajímavostma. Já jsem zvědavý, co nám přineseš za malý moment na Radiu Metropole v pondělním podcastu. Yeah.

0: pondělní podcast z Metropole.
1: Pokračuje pondělní podcast z Metropole s Tomem a s komisařem městské policie Olomouc Petrem Čundrlem. My tady, Petře, teďka spolu řešíme případy, které jste vyšetřovali nebo probírali v posledních týdnech. Měli jsme tady případ florbalový, případ tatínkovský a pojďme se podívat ještě na nějaké další, které máš, které tě zaujaly v poslední době.
2: Tak je fakt, že jaro bylo opravdu výživné. Máme tady další případ a tady se kolegům podařil úlovek v rámci drogové scény. Bohužel těch případů nám trošku začíná přibývat a to o sebe trošku i týká i potom hlavní téma. Ale pojďme si říct, co se vlastně odehrálo ve středu 8. dubna, řekneme z toho od začátku. Toho dne jsme popolední přijali klasicky na operačním středisku oznámení, že se v Čechových sadech nachází dvojice mužů, kteří se snaží v uvozovkách nastřelit. Na místo byla okamžitě vyslaná hlídka a ty dva muže, kteří odpovídali popisu, jsme následně našli až na třídě svobody. Dva muži středního věku, zjevně pod vlivem návykových látek. Na dotaz, zda mají nějaké takové u sebe, první muž odpověděl negativně, ale druhý předložil dvě taštičky se slovy uvidíte sám velitelím.
1: Pochlubil.
2: Taštičky skrývaly 12 sáčků s krystalickou látkou, kdy nám pánové úplně v pohodě potvrdili přítomnost pervitinu. Starší muž z dvojice se pak otočil na mladšího kamaráda a dodal, vidíš, teďka by se hodilo vypípat to slovo, já ti to říkal, teď je to v háji. A tím to vše ukončil. Po tomto zjištění už byla na místo přivolána policie České republiky a kolegové si to převzali dalším řešením.
1: Tohle se prostě u sebe nenosí.
2: Tak. No,
1: a máš ještě jako nějakou...
2: Máme tady poslední. Tam se dva případy, dá se říct, spojili do jednoho, jelikož hlavním středobodem byly dámy. Ty sice nehráli tak hlavní roli, protože hlavní roli byly pánové, ale byli středobodem toho případu. V prvním případě jsme přijali hovor, že ve sklepe jednoho z bytových domů v jedné z okrajových městských částí, schválně nebudu říkat co, abych pánovi neudělal ještě doma možná větší peklo, že tam přespává bezdomovec. Po příjezdu na místo jsme zde nalezli muže a jeho důvod pro spánek v tomto netradičním místě byl následující. Dotyčný v domě bydlí a předchozího večera nechtěl jít domů, protože se opil a jeho přítelkyně to nesnáší, a tak si pro nocleh vybral místní sklep. Po vysvětlení celé situace nastal čas nabrat odvahu a vydat se do příslušného bytu, kde bydlí. U tohoto už jsme však neasistovali a doufáme, že příchod domů proběhl v pořádku. Druhý případ se odehrál o týden později před domem na ulici Praskova. Zde měl sedět delší dobu v autě muž a oznamovatelka, která nám to nahlásila, měla o něj strach, jestli je v pořádku, jestli mu něco neděje. Po příjezdu do té lokality jsme nalezli inkriminovanou škodovku, ve které seděl 26-letý muž. Ten byl v pořádku a hlídce řekl, že důvod jeho pobytu v autě spočívá v hádce, kterou měl se svou přítelkyní. Hlídku uklidnil, že nehodlá nikam cestovat a pouze zde sedí a vše rozdýchává. Po dotazu zda nepotřebuje nějakou pomoc, tak nám odpověděl negativně a tak jsme se s pánem rozloučili a popřáli jsme mu rychlé udobření s partnerkou.
1: Ale no, to je prostě někdy těžký, no, jako, a to auto je takový kolikrát bezpečný místo.
2: Tak, někdy jako, to musí. Jestli je to auto nebo sklep, tak v rámci zachování rodinného klidu jsme pánům se snažili nějak tak víc vstříc, no.
1: Hodní strážníci. No, uvidíme za chvilku, podíváme se ještě na další téma a to už za moment. A to bude hlavní téma dnešního dne, nebo dnešního podcastu a to jsou nepopulární injekční stříkačky a jejich nálezy v ulicích města. Tak jsme zvědaví, s čím nám přijdeš popovídat o tom, co se to vlastně děje. Už za moment na Rádiu Metropole.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Naladěné máš Radio Metropole a pondělní podcast. Je tu Tom a taky komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Petře, my si tady povídáme o případech, které jste řešili se strážníky v uplynulých týdnech. Naťukli jsme taky dost nepopulární téma, tím jsou injekční stříkačky a jejich nálezy v Olomouci. Teďka bychom se na to mohli podívat trochu blíž. Proč budeme řešit tohle téma zrovna teď?
2: Sice jsme se o tom bavili už v loňském roce, v loňském podcastu, myslím někdy v létě, ale ta situace se nezlepšila. Co víc, tak podle našich statistik je to ještě horší. Ale v žádném případě určitě nechci tady vyvolávat nějakou paniku nebo šířit nějakou fakt poplašnou zprávu. Spíše, ať se o té problematice zase pobavíme z preventivních důvodů a spíš prostě upozornit na to, co se děje.
1: No a když teda říkáš, že je ta situace horší, v jakém stavu je?
2: Pro představu. Když se na všechno podíváme opravdu z pohledu těch statistik, tak třeba počet případů, které jsme vlastně řešili letos, tak stejný počet jsme loni řešili až v polovině července. Mm-hmm. Takže opravdu jako ten nárůst tam je. A co se týká samotných vlastně nalezených stříkaček, tak ta situace je ještě horší. Tam stejný počet, co jsme nalezli doteď, době natáčení podcastu, tak jsme v loňském roce odebrali skoro až na konci srpna. Takže no, rozdíl jako pomalu kvartálu mezi tím. Takže opravdu jako fakt velký čísla.
1: Tak to nejsou úplně pěkné zprávy a ta čísla jsou přesně jaká?
2: V době, kdy teďka natáčíme ten podcast, tak se bavíme zhruba o 220 případech a už více než 400 těch nalezených stříkaček. Teď bych určitě čekám dotaz, čím se tu situaci vysvětlit, ale na tohle opravdu jako nedokážu odpovědět. Rád bych věřil tomu, že je to prostě osvětou, když se fakt snažíme mediálně masírovat širokou veřejnost, když s kolegy chodíme po školách, tak samozřejmě na to upozorňujeme, což zase jsme rádi, že kolikrát se nám stane, že opravdu na tu tísňovku zavolají i děti, že něco našli, jako třeba u některých základech, co se bohužel teda stává, ale ty děti jako fakt postupují podle toho, co do ní hučíme už pomalu od školek, až po ty páté třídy a děcka jako fakt nešájí na to, oznámí to, fakt ten postup je úplně ukázkový, takže v tom říkám, že to padá na úrodnou půdu ta prevence, ale prostě jako rád bych věřil jenom tomu, že to tím, že ti lidi jako fakt si víc všímají okolí.
1: Taky v to doufám. A pojďme si říct ještě důležitou věc, že mezi lidmi takhle panují mýty, že pískoviště, dětská hřiště, parky nebo okolí vlakového nádraží v Olomouci je plné stříkaček. Je to tak, není?
2: Tady já bych chtěl ten mýtus vyvrátit na začátku, že opravdu ty místa, kde si hrají ty děti, ať jsou to ty dětské hřiště, workoutové hřiště, anebo ty samotné parky, tak ta situace tam není jako fakt tak tragická, jak si hodně lidí myslí. Samozřejmě nejde jako neevidovat ty nálezy v těch místech. Jako bohužel setkáváme se s tím. Ale pro představu je tam pravidelná hlídková činnost v těch všech městských parcích, na těch parcích, které jsou třeba odlehlejší, třeba na Tabuláku, Park Malého Prince a podobně. Jo, takže jako třeba v nálezi v Bezručových, Čechových a Smetanových sadech třeba za roky 2001 až 2025 tvoří zhruba 7% všech případů, což jako dá se říct jako celkem málo na to, že za období těch několika let bylo nalezeno přes 2700 stříkaček. Tak 7% si myslím, jako, že zas až není nějaká opravdu jako horentní hodnota.
1: No méně než desetina, že?
2: Takže jako si myslím, že jako v tomhle jako veřejnost můžeme uklidnit, že jako maminky se určitě nemusí bát svý ratolestí, vypustit někde na pískoviště, takže v tady tomu opravdu uklidněme veřejnost.
1: No my se určitě podíváme na nějaká ta kritická místa, ale až za chviličku. Na Rádiu Metropole v pondělním podcastu.
0: Rádio Metropole!
3: Rádio Metropole!

0: z Metropole.
1: Ladíš Rádio Metropole a pondělní podcast. Zdraví tě, Tom. Dnes řešíme, co se děje v Olomouci, a to ze strany městské policie Olomouc. Mám tu komisaře Petra Čundrleho, který mi tady vykládá o tom, jak řeší různé případy, a dále se věnujeme také injekčním stříkačkám, které nachází veřejnost nebo přímo i strážníci v ulicích města. Prosím tě, jsou ve městě nějaká vyloženě kritická místa, kam častěji vyrážíte na oznámení týkající se nálezu injekčních stříkaček?
2: Jako dá se říct, že nejvíc těch případů dlouhodobě se řeší kolem Jeremenkové ulice, hlavní nádraží a to blízký okolí, ale tam je to všeobecně s tím, je tam velká fluktuace lidí, řeší se tam různý porušování vyhlášek, konzumace alkoholu, jo, někteří lidi tam odhazují odpadky všemožně, takže nějaký problémy s veřejným pořádkem, samozřejmě je tam pravidelná hlídková činnost, takže snažíme se to eliminovat, ale opravdu je tam taková fluktuace lidí, že to prostě jako to nejde uhlídat. Takže tam bych řekl, jako, že to je nejvíc, ale dřív, jak to bylo třeba u těch supermarketů nebo v nějakých typických lokalitách, tak jako teďka dá se říct, je to na celém území města. Jo? Někde víc, někde míň, ale samozřejmě já si vzpomínám x let zpátky, třeba na Jánského u Alberta, tam bylo nálezu strašně moc. Byly tam lavičky, byly tam křoví. Před pár lety lavičky se odmontovaly, vysekalo se křoví a od trby tam klid. No. Ale samozřejmě, když ty lidi vyženeš z jednoho místa, logicky se přesunou někam jinam. Takže jako dá se říct, je to rozesetý po celým území města. Samozřejmě oni vyhledávají v takové té sídlišní zástavbě místa, kde se ti lidi třeba můžou skrýt a podobně. Ale
1: že řekněme nějaké vzdušnější prostředí v té lokalitě pomůže tomu, že se tam
2: Tak, že ti lidi, jako oni vyhledávají místa, kde nejsou tolik vlastně na očích. Jo? Protože samozřejmě pokud je místo, kde oni se můžou skrýt, nějaký zákoutí, tak pro ně je to logicky lepší.
1: Jo. Aha. No a dá se třeba zjistit, jestli tam, kde bydlím, tak se taky řešily nalezené stříkačky?
2: Určitě. V souvislosti s tím, o čem jsme se teďka bavili, tak my už vlastně máme na našich webovkách někdy od roku, ježišmarja, možná 2015, tak jsme do googlovských map dáváme různý takový ty pomyslný špendlíky s místama, kde vlastně ty nálezy jsou. Ukazujeme to i třeba ve školách, že hodně lidí nebo dětí řekne, je, tam bydlím v okolí, tam to znám, nebo tady jsme to nahlašovali, samokolikrát i učitelky sami z zvědavosti podívají, ale je to normálně přístupný na našich webovkách, vlastně sekci, jak máme pro veřejnost, tam jsou nejčastější dotazy a tam potom sekce nález infekčního materiálu a tam si člověk může rozkliknout mapu, vyloženě se podívat, jestli třeba fakt za posledních 10 let v jeho okolí byl zvýšený nález. A nebo se může i průřezem jako podívat, jak se ta situace třeba v místě, kde bydlí, vyvíjí, jestli prostě víc, míň, nebo je to tam úplně v pohodě.
1: Jsou tam i nějaké jakoby statistiky postupové?
2: Jo.
1: A teď teda nastane ta situace, kdy nějaký takovýhle infekční materiál najdu, uvidím, co mám teda dělat?
2: Jako určitě, jak někdy nám třeba, když se děti ve škole ptáme, jak by postupovali, tak někteří nám řeknou, že by to hodili do koše, že by to dali do obrousku, přinesli by nám to na služebnu, tak nám stávají vlasy hrůzou pomalu, ale určitě ty rady týkají se jak od malých dětí, tak pro dospěláky. Určitě nechceme, aby někdo s tím nálezem nějak manipuloval, prostě uvidím to na zemi, nechám to tam, vezmu telefon, zavolám na městskou policii a my na místo přijedeme. Je fajn, aby ti lidi na místě zůstali, protože když nám někdo řekne, že je na sídlišti a je to tam někde v trávě, tak to je opravdu fakt široký pojem.
1: Chápu.
2: Takže opravdu je fajn, aby ti lidi na tom místě počkali, my přijdeme, máme speciální takový plastový box, dlouhý kleště, takže my na to taky nesaháme holou rukou, vezmeme to, dáme do boxu, jakmile ten box je plnej, převáží se to vlastně na bezpečný zničení.
1: Mm-hmm. No tolik ke stříkačkám. Za chvilku se podíváme na další velké téma, to budou ti psi. Už za moment na Rádio Metropole v pondělním podcastu.
0: Rádio Metropole. Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: Metropole.
1: Tohle je Radio Metropole a pondělní podcast. Díky, že posloucháš. Zdraví tě, Tom. Povídáme si o Olomouci, o tom, co se tu děje ze strany městské policie Olomouc. Řešili jsme různé případy, které se tu za uplynulé týdny staly. Sledovali jsme taky situaci týkající se nálezů injekčních stříkaček v ulicích města. A máme tu ještě téma, které rozhodně stojí za to probrat, a to jsou psi. Se mnou je tu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Petře, my tu teda máme ještě to jedno téma a to se týká majitelů psů, respektive jejich čtyřnohých mazlíčků. Od července se totiž opět budou nalezení psy vozit do útulku v Neředíně. Je to změna. Kdo nemá psa, ten úplně jako asi tohleto nevnímá nebo tak, ale teď se vozí kam ty psy?
2: V současné době do toho července se ještě vozí vlastně na Brněnskou ulici. Dřív Neředín ten fungoval leta letoucí, ta změna nastala před pár lety, kdy tam vyhrálo ekonomické hledisko, tak se začalo vozit na Brněnskou. Ale teďka ta změna nastane, protože jako třeba já osobně vidím takový hlavní kámen úrazu, že na té Brněnské ten pes je jenom 24 hodin. Pokud ten majitel nekontaktuje vlastně to místo, tak ten pes je potom převezený do útulku v Čechách pod Kosířem.
1: No to už je z ruky trošku.
2: Což jako řekněme si, kdo třeba nemá auto, nebo starší lidé, kteří už nejsou tak mobilní, tak tam to jako fakt může být problém. Takže jako teďka, kdo si pro psa prostě nepřijde do jednoho dne, tak už musí prostě směřovat do Čech pod Kosířem.
1: No a proč teda tak... To asi chápu teda, proč k té změně útulku došlo, a můžeš mi to nějak víc přiblížit?
2: Tady i podle tiskové zprávy, jako co je na městě, došlo ke změně po vyhodnocení té poskytované služby ze strany toho útulku na té Brněnské, k níž měla veřejnost připomínky. Lidi měli kritizovat chybějící dostupnost MHDčka i mezikrok v podobě pobytu psa v té veterinární ordinaci, a teď vše opravdu bude jednodušší. Jakmile se pes odchytne, převeze se do Neředína a tam vlastně bude po celou dobu. Sníží se, teď řeknu to možná trošku zjednodušeně, jak stres u psů, tak stres i u lidí, že to psa nemůžou najít. Jo? Takže to hledání mělo být jednodušší. Opravdu ta Brněnská a hlavně ten převoz do těch Čech Kosířem za mě trošku jako nešťastný řešení.
1: Chápu.
2: Ale chápu, že na té brněnské ty kapacity nejsou nafukovací.
1: No a pro představu, kolik případů za rok tak strážníci řeší v souvislosti se psy?
2: Ročně jsou to zhruba 300 nějakých oznámení, nebo to, co vlastně my zjistíme při výkonu té služby, a zhruba ta třetina psů skončí v útulku.
1: Mm-hmm. No, mě okamžitě zajímá, co se stane s tím zbytkem. Na to se podíváme už za chvilku. Zase v pondělním podcastu na Rádiu Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.